0: Hot Latino Chart.
1: Cardi B, Bad Bunny in J Balvin, I Like It na 21. mestu, Daddy Yankee, Dura 20. mesto, mi pa smo že pri 19. Alvaro Soler in Lok.

0: na morje. Plávam. Skáčem do
1: najbolší glasbený mix.
2: Poletný Rádio 1.
1: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.